Takhle nelidsky se chová a vystupuje upír, kterého na svém posledním albu stvořila americká pětice Mastodon. Kurňa, něco mě kouslo. Cítím, jak ze mě vysává krev. Tak nevím, jestli se za týden zase ozvu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

du hast mich. Du hast mich.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry,

0: stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.

Ano, je to tak, bohužel mikrofon opět stávkuje. Neskutečný, ale musíme to dát. Magnum.

se říká, tak dneska to bude chtít skutečně hodně silný kafe. Aby jsme to dneska vydrželi a dali tady s vámi samozřejmě Raní Eter, Raní Proud v plném proudu s vámi společně a také stavební holding Enteria Pardubice.

Tak to je muzika, kterou už jsem strašně dlouho neslyšel. Tears for Fears, každopádně skvělá muzika, skvělá hudba. Jsem před celou, před 6. raní.

0: Carlos teďka přijel rychle, velmi rychle do studia Rádia Hej. Říkám, no, ty vole, teď ještě není 6, jako. A já jsem říkal, hele, já jsem měl na hodinkách, že už je po 6, jako. No tak jsem rychle vstál. A vy to asi tušíte, že jo? Já jsem to zjistil na rozdíl od vás až teď.
1: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte Hej Rádio.
2: Full time rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.
0: Tohle se mě v životě za těch 25 let v rozhlasech Federech vlastně už možná stalo, a nevím, kde to bylo přesně, fakt, jako abych nekecal, ale jednou se to stalo, že jsem prostě vyskočil z postela a říkám, tyhle už je pozdě, tak rychle to zapneme nem. Přátelé, ale o to je to hezčí. Máme více času na sebe.

skutečně krásné ráno, teď po šesté, hele, jako je skutečně po šesté raní 2.9. letí to, máme září. Jsme, jak se říká, doma máme školních lavicích. Judas, to je další skvělá muzika, jinak u naši doznívají a dohrávají. My samozřejmě najdeme také na českou rockovou lineu.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey.

A rozhodně poznáváte Megadeth. Každopádně za okamžik taky, za malou chvíli, 7:15, hezké ráno vám všem. Frekvenci rádia, hej, v České republice celoplošně, jak se říká, Metallica je před námi a před námi taky Lenka a aktuálně počasí.

0: dneska za námi, před námi počasí, pojďme na to.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, od západu postupně až zataženo. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihovýchodě 27, teplota na horách v 1000 metrech kolem 16 stupňů Celsia a foukat má slabý západní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
2: Radio Hey.

0: Tak přátelé, tohle bylo skutečně těsné a tentokrát se Honza Riedl trefil do 28, tedy já tomu říkám 28. vteřina, samozřejmě před koncem toho, než půjdeme společně do vstupu, dnes to Honzovi vyšlo úplně přesně na klub. Honzo, krásné ráno, krátce, skutečně, těsně před 7:30, slyšíme se?
1: No slyšíme se samozřejmě, tady tomu se říká v Americe přeci just in time.
0: A výborně, no tak to je nádherný, hele, takový krásný čas, ano, přesně, tak pojďme, jaký mají čas teď jezdci a řidiči a šoféři samozřejmě na hlavních tazích, pojďme se na to podívat.
1: No hlavně, aby si řidiči nebo kdokoliv poslouchá tady to bezvadný rádio, aby si nemyslel, že já jsem nějaký opravdu střílon americký. Já jsem to prostě jenom takhle zmačnul, ale víte co, štěstí patří i do života. Já si myslím, že štěstí mají ty, kteří dneska jedou po dálnicích, protože se jezdí docela pohodově. V tuhle chvíli například i taková ta klasika před Brnem směrem od Prahy není nějak dlouhá, to zdržení je tam, myslím si, že nějakých 12-14 minut. Je to od kilometru 191 na 196, víceméně takový hustší provoz, myslím, že se tam nějak ďábelsky nestojí. Před Prahou, takové ty klasiky, to znamená třeba D5 od Berouna, nebo D10, nebo D1 těsně před Prahou, tak tam jsou ty zdržení kolem 10 minut, což si myslím, že teďka vlastně při vrcholící dopravní špičce taky docela lahůdková informace. Měli jsme jednu nehodu na D6, to je od Karlových Varů, a nicméně na 10. kilometru tam byla kolona nějak kolem 20 minut, a vzhledem k tomu, že jsme to tak jako podstrkali a uvolnili dálnici, v tuhle chvíli se to rozjíždí, je tam zdržení nějakých bezvýznamných 3-5 minut, takže to si myslím, že taky pohodlný. Já si myslím, že dnešek je jako dělaný na zajímavé zprávy, které se tváří jako drobné, ale přitom mají obrovský dopad. Co mi na to?
0: Výborně, ano, samozřejmě. Jako, jestli máme ještě nějaké, ale jinak jako ten průchod těma informacema, Honzo, byl skutečně plynulý, příjemný, jako, takže já s tím nemám problém. Máme?
1: Já bych plynule ještě pokračoval.
0: A, tak pojďme, ještě máme chvilinku.
1: Pojďme se, já jsem na vás v pondělí štěkal, pokud jde o, řekněme, ty jednotlivé drobné, krátké kilometry na těch obchvatech a vyzdvihoval jsem jejich význam. Dneska začnu podobně, ale ten význam bude dramatický. A sice, že my jsme včera provoznili, respektive pustili nebo převedli provoz na stavbě D7, to je Chomutovská dálnice před Slaným, na nějaké 2 kilometry, zbytek asfaltujeme. Ono to vypadá, jako kdybychom byli fakt opravdu takový ušmudlaný přištipkáři, šmudláři, opravdu jenom, že takhle jako po kousíčkách a tohle to, no ono to takhle opravdu vypadá. Já vám teďka tak jakože referuju tady o 2 kilometrech a ještě to není plná dálnice a ještě se tam jezdí v omezení a ještě jezdíte po stavbě a ještě to není hotový a furt tam jezdíte a pořád se tam šmrdláme s těma finisherama a chodí tam bez ty lopatama a jako by se furt nic nedělo a furt to bylo rozkopaný, ale pozor, právě to, že jsme včera převedli ten provoz na ty 2 kilometry a asfaltujeme těch 6, tak to znamená, že na konci října my před Slaným pustíme provoz už na nějakých necelých 7 kilometrů hotové půlky dálnice. Ano, ještě pořád vypadáme opravdu jako asfaltový příštipkář, jo. Ale pozor, tohle všechno je metoda a fáze a řekněme opravdu jako postupné části stavby dálnice za plného provozu, protože po té sedmice se normálně jezdí tak, abychom nejenom tady ten úsek, ale vůbec celý ten průtah kolem Slaného až na hranice Středočeského kraje, to znamená 17 kilometrů, pustili za rok do plného provozu. To znamená, že v tu chvíli příští rok zhruba, myslím si, že to bude nějaký jako před podzim něco takového, uvidíme, jak nám ten harmonogram vyjde, tak si uvědomte jednu takovou zásadní věc. Já vám teďka tady tak jakože mažu pod nosem asfalt na 2 kilometrech, ale příští rok už ta D7 bude prakticky kompletní. Jediný úsek, který nám bude chybět, a ten už bude příští rok ve výstavbě, bude úsek, který já strašně rád vyslovuji, neboť je to obchvat Postoloprt.
0: Postoloprty, ano.
1: Teď jsem si to užil. A to znamená, že opravdu teďka tak jako, že šmrdláme tady kilometr, tamhle kilometr, šup provoz na jednu stranu, šup provoz na druhou půlku. Trošku ještě trpělivosti, respektive rok trpělivosti, ale za rok opravdu D7 prakticky kompletní. Kdo má pozemky někde kolem Chomutovska a podobně, já si myslím, že ať si je nechá, že to není blbej kšeft.
0: Mám tam 4, no, bude tam dělat hotel, takže to je fajn, že tam povede taková.
1: Já jsem koupil půlku Krušných hor a jsem spokojený.
0: Jasně, hele, vždycky prstem na mapě, můžeme skoupit, co chcem. Honza Riedl, Honzo, moc děkujeme za informace, já se těším na další briefing, samozřejmě s vámi společně, ředitelství silnic a dálnic, tiskový mluvčí Honza Riedl, díky moc, Honzo, mějte se.
1: Krásnou zářijovou středu.
0: Děkujeme.

je to tak, přehled tady českých silnic už je za námi a před námi je skvělá muzika Bonfire. Každopádně před námi ještě dnes Féteru Ranním proudu. Na frekvencích rádia Hej do České republiky pustíme další díl Krajánku a přijde a dorazí také Petr Martinák.

No a přátelé, kdo jste si mysleli jako šoféři a řidiči, že skončí letní sezona nebo prázdninová sezona a ceny pohonných hmot budou klesat, tak naopak, budou se ještě zvedat.

dotahujeme s vámi společně poslední minuty. Poslední časomíru do celé tady do 8. raní. Skvělá pecka, další Kiss in Dynamite. Hned za nimi Powerwolf.

0: Bylo 8 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Dámy a pánové, další hodinu a další část startuje konkrétně Ronnie Atkins, kterého znáte z Pretty Mainz a dalších projektů hudebních. Frčíme, čeká nás počasí, dorazí také, měl by dorazit Pavel Herenka. Věřím, že už dneska skutečně přijde.

jsme se dostali skoro k 10. minutě po celého 8. raní. Každopádně půjdeme také za hokejem v této části, v této hodině. Třinec poprvé v přípravě padl, Kometa vybojovala výhru proti Slovanu Bratislava. Více už také s Pavlem Hrinkem.

0: Edgar a Amadeus každopádně 8:45. A vy jste ve společnosti Rádia Hej Praha každopádně také s Ranním Broudem, s partnerem Ranního éteru, Ranního vysílání, stavební holding Enteria Pardubice. Kdo dorazil do studia, to už není nikdo jiný než Lenka a počasí aktuálně.
1: Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, od západu postupně až zataženo. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihovýchodě 27, teplota na horách v 1000 metrech kolem 16 stupňů Celsia a foukat má slabý západní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Je jasné, že děkujeme Lence za aktuální pohled a přehled na oblohu, tedy na počasí, a my frčíme do další muziky, další hudební scéna. Pojďme na to!

Dámy a pánové, podařilo se v posledních dnech to nemožné dostat. Já říkám Paola, protože on se tak jmenuje, ne Koala. Paola Herinka. Do éteru, který se nám vrátil ze Spojených států amerických a bylo to neštěstí ho dostat sem do éteru, ale už ho tady máme. Za malou chvíli.

0: Tak Pavle, já tě zdravím, krásné ráno, slyšíme se.
1: Krásné ráno, slyšíme se, nádherné, slunečné, evropské, české ráno.
0: A výborně, ano, přesně tak, ty jsi měl trošičku jinak ten čas zaměřený, měl jsi to posunuté, protože Spojené státy americké skutečně ten posun mají. A ty jsi sám potvrdil, že to není vůbec příjemné potom se probudit tady v České republice a vlastně reagovat na ty všechny časomíry a plány a tak dále, protože máš managering poměrně silný a vlastně jsi vytíženým, dá se říct, manažerem. A to je pravda. Nicméně ty jsi vytížený i u nás v ledním hokeji. Pojďme se podívat jenom v rychlosti, protože víme, že se něco dělo v zákulisí zámoří, tedy v NHL, tam se psali a sepisovali různé smlouvy a přestupy a tak dále. Nicméně i u nás Třinec poprvé v přípravě padl. Kometa vybojovala výhru proti Slovanu Bratislava, takže to je i samozřejmě česká liga, český hokej. Máme k tomu nějaké rychlé informace a pojďme potom skočit, protože se svrátil z té Ameriky, tak skočíme hnedka také do NHL. Pojďme na to, Pavle.
1: Já trošku se přiznám, že mě Milan lákal do vysílání už včera a já jsem prostě bohužel natvrdo normálně zaspal. Takže se omlouvám Milanovi ještě jednou. Ještě mě dohání časový posun, ale už se to pomaličku rovná. Myslím si, že časový posun pozvolna vidíme i v nějakých soutěžích, ale už se vlastně dolaďují sestavy, jenom úplný drobný detaily. Někde se reaguje na nějaké zranění, takže se povolávají třeba hráči s
0: vámi
1: nebo nějaký další lidi, ale obecně už se chýlí začátek extraligy. Včera v Pardubicích byla taková party vlastně pro klub, sponzory klubu, aha, partnery, přátel a tak dál, takže v Pardubicích se včera malinko slavilo a dneska dopoledne je tam tiskovka, která odkryje sestavu a odkryje nějaké věci, které můžeme tuhle sezonu čekat.
0: Ano.
1: Další zajímavá věc, včera dostala Pardubická arena stavební povolení.
0: Výborně.
1: Takže vypadá to velice, velice reálně, že skutečně největší hokejová hala světa vznikne a bude stát právě v Pardubicích. Takže spousta zajímavých věcí a myslím si, že už nás dělí skutečně jenom nějaké dny od začátku extraligy a už se nám to zase rozjede všechno naplno.
0: Přesně tak, Pavle, ten transfer potom do té nové haly, my jsme o tom mluvili, my se k tomu ještě budeme vracet a samozřejmě to budeme sledovat i tu stavbu a tak dále, jak se to všechno bude vyvíjet, ale ten transfer, co se týká vlastně vůbec těch manšaftů světových, myslíš si sám, že to skutečně ta napojitelnost vlastně těch hráčů a vůbec těch klubů a týmů, ať už to bude i zámořských třeba klubů, že to může fungovat, že to tak bude?
1: No, hele, já se to umím představit. Myslím si, že Pardubice jsou někde okolo 10. místa v Evropě v návštěvnosti lidí na hokeji. Je to trošku i omezený nějakou kapacitou té haly. Jsem přesvědčený, že vlastně tak ta nová budova přiláká i lidi, kteří třeba chodí výjimečně nebo by normálně nešli. Myslím si, že to bude určitě opravdu veliká událost. Další hala roste i v Brně, takže tam nějaká konkurence je. Na druhou stranu musím říct, že třeba ostravská hala ve Vítkovicích je taková už jako trošičku jetá, jo, už tam tomu malinko chybí a myslím si, že rozhodně tahle ta pardubická hala je v perfektní dojezdový vzdálenosti
0: do
1: Prahy, to znamená, je to nějaká hodinka vlakem, pro události typu mistrovství světa juniorů nebo mistrovství světa jakoby dospělých, tak ta hala bude určitě vynikající, zároveň to doplní i nějakou ubytovací kapacitu v Pardubicích a nebude to čistě jenom o hokeji, ale bude to samozřejmě o koncertech a podobně. A já jsem přesvědčený, že když někdo vytahuje tenhle ten typ peněz, tak přesně ví, co se děje, přesně ví, jak, dejme tomu, třeba přebukovaná je O2 Arena v Praze, jaká je tam, kolik navíc by se toho mohlo dít, kdyby tam ta kapacita byla, takže nezdílím ty pochybnosti nebo ty obavy o tom, že ta hala bude nevyužitá nebo že prostě bude nějaký deficit. Na druhou stranu vidíš zase lidi, že kteří jsou jakoby z okolí vedení Dynama, takže kandidují do politiky, teď kandiduje třeba Petr Sýkora, v podstatě je to zřejmě potřeba mít někoho, kdo hájí zájmy klubu i na úrovni politický. Takže je to všechno propojený, ale já si myslím, že to bude obrovský přínos pro Pardubice a pro okolí.
0: Výborně, děkujeme za kompletní, dá se říct, vlastně rozšířené informace ohledně tedy nové haly, která se tady bude budovat, víceméně ty projekty a tak dále, už se to staví, co se říká, jak se říká, na stole v papíru a tak dál. Nicméně, ty jsi zmínil, že bohužel i politika v tom zasahuje nějakou a hraje nějakou roli, ale to víme, že vždycky to tak bylo, minimálně ta městská nebo regionální politika tam zkrátka je. Nicméně, my jsme to vyčerpali, Pavle, jenom v rychlosti ještě, Kladno posílá pětici hráčů do první ligy. Jak to tam vypadá?
1: Hele, Kladno si myslím, že je hrozně přebušený, jo, jako já tam vidím něco podobného jako v těch Pardubicích. Kladně je nový majitel, který od Jaromíra Jágra koupil většinový podíl v klubu. Jaromír tam pořád nějaký procenta drží, někde okolo 20-30%, ale v přípravě zapojený není. Samozřejmě formálně neřekl, že končí nebo co bude, ale myslím, že se to dá letos očekávat. Na druhou stranu to Kladno zaangažovalo nový trenérský tým včera v čele s Radimem Rulíkem, což je, všichni víme, bývalý reprezentační trenér Ačka a předtím juniorů. Je to trenér, který má obrovský renomé a který dosáhl obrovských úspěchů v posledních letech, takže tam to Kladno prostě z adresy, kam se chodilo, tak nějak jako to dohrát, anebo, nebo se jakoby do té extraligy vskočit, co se pro ty nový hráče mladý, tak se stalo vlastně adresou, kde se určitě pomýšlí na hodně vysoké postavení a dejme tomu i hypoteticky na titul, jo, nebo by chtěli vyzvat Pardubice, Třinec, Spartu, ten tým na to letos mají a myslím si, že tam je ten trenérský štáb i ten majitel do toho šlapu extrémním způsobem a tohle s sebou logicky nese to, že taková ta pátá pětka, která v té přípravě je, protože většinou v té přípravě chodí třeba 25 hráčů, tak vlastně se bojuje o to, kdo se v tom týmu udrží a kdo spadne do té první ligy s tím, že si samozřejmě ten tým pro tyhle ty hráče bude moc šahat a bude je moc využívat v případě nějakých zranění nebo poklesu v výkonnosti nebo něčeho takového. Je to úplně standardní jev a vlastně děje se to všude a pro ty hráče je to samozřejmě tvrdý a náročný, protože každý se chce v tom Ačku, v té extralize udržet, ale prostě těch míst je bohužel méně než zájemců o ně.
0: Výborně, Pavle, my ti děkujeme za přínosné informace z ledové epochy, samozřejmě extraligu a vůbec NHL-ku budeme sledovat i nadále. My si dáme také tvoji muziku, společně kterou si vlastně vytvořil s Lenny Kravicem, protože tam to není jinak možný. Top Down Summer. Každopádně bezvadná písnička, bezvadná skladba. My si tady hrajeme a pouštíme a říkáme vlastně, že to je i reporterský počin našeho reportéra ledního hokeje Pavla Hrinka. Pavle, měj se krásně, já ji dávám a užívej dnešní den a budu se těšit zase, ne za týden, ale řekněme třeba velmi brzy. Měj se hezky.
1: Já moc děkuju, mějte se taky. Top Down Summer pozvolna končí, už je to takový podzimní, ale
0: nevadí.
1: Písničku si můžeme užívat i dál.
0: Díky. Nevadí. Pavel Hrink, děkujeme, měj se hezky.
1: Ahoj.

to tak, od našeho reportéra sportu a konkrétně ledního hokeje uslyšíme i další songy a těšíme se na ně. Tohle byl jeden letní tip.

Je jasné, že víte, o koho jde. Lemmy Kilmister skoro v 50. minutě po celé po 8. ranní. V ranním éteru, v ranním proudu, na frekvencích rádia. Hej, hej Praha. Moutrec skoro za námi, před námi Sabaton.

Pardubice na zdraví do dobrého rána, ranního proudu. Napsal Mildo, děkuju za hezké ranko a za dobrý výběr vozu. Já to jenom v rychlosti vysvětlím, Radek je spolužák, ano. A byli jsme spolu vybrat pro něho vůz renomované značky. Bylo tam pár závad, tak jsme na to mrkli. A dneska už jezdí nadšeně po asfaltu. Radku, děkuju, udělal jsem to, mám je rád. No a my už ale zase míříme zpátky do programu a playlistu Frekvenci Rádia. Hej, Udo!

0: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey.
4: Ano, jsme ještě s vámi a stále s vámi a do té další fáze a do té další hodiny míříme taktéž s vámi společně na frekvencích Radio Hey pro Českou republiku. Radio Hey, Praha.

skvělá, parádní, dá se říct roztančená muzika, Leomora Čiholi, každopádně Bad Romance, 9:45. Nás čeká ještě poslední program, programová nabídka pro vás v dnešním ranním éteru, ranní proudu. Ano, Krajánci dorazí společně s Petrem Martinákem. No a pokud právě vy scháníte dobré perspektivní zaměstnání, tak můžeme nabídnout partnera ranního proudu, ranního éteru, stavební holding Enteria Pardubice. Velká parta.

0: poslední break, co se týká počasí, s Lenkou, ale v našem případě v ranním proudu.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, od západu postupně až zataženo. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihovýchodě 27, teplota na horách v 1000 metrech kolem 16 stupňů Celsia a foukat má slabý západní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Lenko, děkujeme za spolupráci. Lenka si s námi ještě poslechne poslední programovou nabídku a to jsou Krajánci za malý okamžik.

Dámy a pánové, naši kolegové, krajánci z regionu jsou připraveni za okamžik vstoupit do éteru a na frekvenci rádia, hej! A seznámit vás, jakže to vypadá!

0: Luděk už na mě mává přes webovou kameru. Za okamžik už se těší, že bude s vámi live. Je to tady ten správný čas, Luďku, já už tě zdravím, přeju ti krásné ráno. Jak to bude s počasím?
1: No tak, vážení přátelé, konečně se počasí umoudřilo a venku hezky pěkně prší. A vždycky, když prší, tak já vím zcela přesně, kde mám manželku, páč ta už 3 hodiny stojí u okna a upředně se na ně dívá, pak se zase přesune ke dveřím a čumí na ty dveře, pak poje zase k oknu a ke dveřím a takhle to bude dělat až do večera, do chvíle, než se zvednu a pustím jí dovnitř. Pro rádio, hej, Luděk za
0: vztah. Luďku, děkujeme. Každopádně, já jsem tak rozespátý, že nemůžu nahodit Ringo. Ringo, ale ty tam seš, pojď na tvé informace ze zahraničí, pojďme na to.
1: Prosím vás, já jsem se vrátil ve Španělska a musím říct si, že ve Španělsku jsou překrásný, ale překrásný ženský. Naprosto, naprosto překrásný ženský. Samozřejmě ne všechny jsou krásný. Já bych španělské ženy dělil na 2 skupiny. První skupina ženský, skvěle oblečený. A druhá skupina ženský, skvěle, že jsou oblečený. Pro rádio, hej. Skvělý, Ringo!
0: Ringo, děkujeme, ze zahraniční informací máme za sebou a ženy už víte, jak to vlastně máte dělat. Nicméně, pojďme, distingovaný Václav, Václave, pojďme se podívat za dopravou.
1: No tak já.

dokonce boural i můj soustr Josef Zimmer, který nedal sednout prv. Kdyby soustr Zimmer dal sednout prvám, tak určitě

Dámy a pánové, poslední reklamní pauza za námi a my už jedeme dopředu a do finále, takže před námi ještě pár skladeb a předáme žezlo Alešovi Konopkovi.

kamarádi, my už budeme předávat za malý okamžik tady žezlo. Zpravodajství už necháme zpravodajstvím do dalších větších věcí se nebudeme už pouštět. Z důvodu času, jinak svátek dneska slaví Adéla.

sestava známá grupa, skoro v 50. 50. minutě bude máte Masterplane, Ronnie Atkins a my jsme tam. A Karel už nalývá vajíční koněk, teď už můžeme, Karle. Víc mě tam dej. Já když jsem to zmiňoval tenkrát, ta paní profesorka z hotelové školy nás slyšela, Karle, že to lejeme do Turka ten vajíční koněk. Že to je strašný hřích, člověče. Tak doufám, že to teďka neví.

Kdo si, přátelé, z vás myslel, že září bude už chladnějíc? Nebude. Září by mělo být v Česku podle předpovědi většinou nad průměrnými teplotami. Zahlceno, takže šílený, třicítky a dál.

Je tady závěr dnešního ranního proudu, ranního éteru, který vám přinesla společnost skvělá na profesionální úrovni, velká v České republice, stavební holding Enceria Pardubice. A pokud v tomto holdingu chcete pracovat, dělat, ukázat, co umíte, co ve vás je, tak velká

0: profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026, rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny. Kýpa Fest v Raněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
2: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hej Radio.
3: Full time rock for you. Radio Hej. Radio.

0: Hejradio.cz.
1: Kamarádi, vítejte u dalšího dopoledního vysílání Rádia Hej s Alešem Konopkou z opavské pobočky, které vám právě teď přináší pořádnou dávku skvělé muziky, která má říz. Děkujeme kolegáčkovi Milanovi Krčilovi z Pardubic za ranní jízdu na plný plyn a bez brzd, no ale nebojte se nic, v příštích dvou hodinách vás taky čekají známé rokové libovky, zajímavosti a snad i energie, která vás nenechá v klidu. Přátelé, ať jste doma, v práci nebo na cestách, jsme rádi, že posloucháte právě nás, Rádio Hej.
0: Hej Radio.cz.

Lene Kravec na rádiu Hey a song Black Velveteen z alba Blue Electric Light. Tak a informace, jaké se nám dneska vyklube počasí, nám opět připravila Lenka Rosničková. Ale to až za chviličku. Ještě si dáme buty. Jednou ráno.

0: A on tady musí klečet. A Lenka už nám tady stojí u mikrofonu. Leni, pojď. A pověz nám, jaké bude dneska počasí?
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, od západu postupně až zataženo. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihovýchodě 27, teplota na horách v 1000 metrech kolem 16 stupňů Celsia a foukat má slabý západní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Děkujeme, Leni. Stereofonik, nebo Stereophonics, Gary Glitter, anebo taky Trautenberg v příštích minutách na rádiu, hej.

0: se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Je nej.

těžko říct, přátelé, říká se, že bez práce nejsou koláče. No ale jak vidno, Trautenberg mají na to úplně jiný názor, jiný pohled. No, my se teď musíme podívat do kalendáře, tradičně. Tak a dneska máme 2. září, je středa. A dneska má svátek Adéla. Tak pojďme se podívat na původ a význam jména. Ženské křestní jméno Adéla je původu starogermánského. Jedná se o počeštěnou a zkrácenou formu německého jména Adelaide. Významový výklad tohoto jména je vznešená bytost, člověk s vybranými způsoby a ušlechtilou postavou. No vida, Adela se dá překládat jako vznešená, ušlechtilá či spanilá. A Adélek, a to mě, přátelé, docela zaskočilo, máme v České republice pouze 526 kusů. Tak to mě fakt zaskočilo, alespoň tedy to takhle píšou na centrum.cz, takže my jsme z obliga. Tak asi to tak bude, tím pádem se řadí až na 2786. místo, co se tedy týče nejčastějších používaných jmen u nás v České republice. No tak vida, nedá se nic dělat, je to tak. Každopádně děvčata v podstatě jako šafránu, takže jste vzácné, spanilé, ušlechtilé, vznešené a my vám gratulujeme a přejeme hlavně, abyste taky byli zdravé a usměvavé stále. Hey!

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio, hej.
0: Rádio, hej.
1: Je nej.

0: rádiu Hey, Deep Purple. Never Before. Pecka. I dnes se musíme podívat na cesty, abychom varovali naše posluchače za volantem před případnými překážkami a komplikacemi. Tyto informace nám dneska přináší Vlaďka.
1: Dopravní expres.
2: Aktuálně je uzavřená dálnice D8 na 17. kilometru ve směru na Ústí nad Labem, kde došlo k dopravní nehodě osobního vozidla s nákladním. Poslední sjezd dálnice je na 9. kilometru exit Úžice. A další dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D2 na 2. kilometru ve směru na Bratislavu. A nákladní vozidlo s defektem pneu nepřehlédněte na dálnici D1 na 336. kilometru ve směru na Ostravu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
0: Děkujeme, bylo to krásné, vyčerpávající. A teď zpátky k muzice. Juraja Heep, anebo taky Volbeat za malou chviličku.

Lola Montez a Volbeat na rádiu Hey. Přátelé, za chviličku pivo láhvový a koda, a k pivu patří neodmyslitelně uzený. To je jasný, že jo? Proč to říkám, přátelé? Já se s váma musím teďka o něco podělit. Tady na mě vyskočil jeden inzerát v opavské skupině na Facebooku, který napsal pan Ondřej. Poslouchejte. To prostě, jak to krásně napsal. Cituji. Prodám uzený zázrak. Dvojtečka. Bůček, kvůli kterému zapomenete na dietu, hledáte dokonalý smysl života? Právě jste ho našli. Nabízím k prodeji luxusní, s láskou vyuzený bůček, který má lepší křivky než modelky z časopisů. Ideální poměr šťavnatého masíčka a křehkého sádla, které se rozplývá na jazyku. Proč ho musíte mít? Vůně. Dvojtečka. Spolehlivě přiláká sousedy z okruhu 5 kilometrů. Konzistence? Dvojtečka. Tak akorát do ruky k pivu nebo na chleba. Klidně i bez chleba. Využití? Dvojtečka. Vhodný jako snídaně šampionů. Vydatný oběd i po půlnoci. I po půlnoční hřích. Takhle. I po půlnoční hřích. Cena za tento gastronomický orgasmus 269 korun kilo. Za tyhle peníze dneska nekoupíte ani pernamentku do fitka a ruku na srdce z bůčku budete mít mnohem větší radost. Varování, dvojtečka. Vysoce návykové hrozí riziko, že ho sníte cestou domů v autě. Zájemci pište rychle, než ho sním sám. No tak řekněte sami, slyšeli jste někdy lepší inzerát? A navíc, přátelé, kdybyste viděli ten obrázek k tomu tam, to uzené maso, no mně se úplně zbíhají sliny. No klidně se na tom Facebooku si to najděte, klidně se na to mrkněte sami. Je to v opavské skupině, dal to tam pan Ondřej. No já mu musím napsat, já si musím objednat nějaký ten bůčíček.

0: Rádio Hej, každý den Big Beat a to nej.
1: Rádio je slyšet a rádio...

0: máš rád rockovou muziku první jakosti, hudební rockový novinky a zprávy z rockového světa, zajímají tě tipy na akce, rockový koncerty a festivaly, tak poslouchej v pondělí a ve středu po 10. hodině a v úterý, čtvrtek a pátek po 9. hodině Rádio Hej a živé vysílání z opavského studia s Alešem Konopkou. A nezapomeň, že rock má jen jedno pravidlo. Muzika musí být puštěná na plný koule.
1: Hej rádio, Hej rádio, klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hej rádio.
2: Bylo 11 hodin. Posloucháte
1: Hej rádio.
3: Full time rock for you.
1: Hej rádio.
4: Rádio je slyšet.

0: končí dneska ten čas, co se týče vysílání, dopoledního vysílání Rádia Hej. 11:05, máme středu 2. září, svátek má Adéla. Už jsme gratulovali, gratulujeme ještě jednou. Ano, máme září, ale to nic, no, prázdniny jsou pryč, ale stále máme teplé počasí. Však o tom nám poví zhruba ve čtvrt taky Lenka. Tak je třeba si to užít, přátelé, i s muzikou naší Rádia Hej, když jste třeba někde venku, na dece třeba a tak. Jak se říká, když v září práskne bič, masochistka nechce pryč.
1: Je středa, buď s Alešem na Hej až do oběda. Rádio.

0: vaším průvodcem Rádio Hej a dopolední éter z Opavy. Máme minutku po čtvrt na 12 a tady už je připravená Lenka Rosničková, aby nám řekla, jaké bude počasí. To jsem sám zvědav. Já už jsem to zapomněl, co říkala před hodinou.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, od západu postupně až zataženo. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihovýchodě 27, teplota na horách v 1000 metrech kolem 16 stupňů Celsia a foukat má slabý západní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Děkujeme, Lenko. No, tak teoreticky by to na plavky pořád ještě bylo, když se to tak vezme podle těch stupňů. No, teď mi to tak připomnělo. Všimli jste si, přátelé, že existují dva druhy mužů i žen? Tak za prvé to jsou dobře oblečení a za druhé dobře, že jsou oblečení.
3: Kapela Traktor zdraví Rádio Hej, rádio, které má motor stejně silnej jako my.

0: Rádio Hej a kulturní servis. Kulturní servis.
1: Ano, je to tak, i v dopoledním éteru dáváme sem tam nějakou tu pozvánku. Jednu bych tady měl a bude to na festival Kýpa Fest v Ráňany, který se koná 12. září tohoto roku od 14.30 areál AFX v Ráňany. AFK, pardon, AFK v Ráňany. No a těšit se tam můžete na Motorband nebo taky Roxor a Alžbětu například a spoustu dalších. Moderuje Regina Regi Labajová. No a vstupenky nebo info můžete najít na Kýpa Fest 2024. Tak jo, pokud máte chuť, tak se tam stavte 12. září Kýpa Fest v Ráňany.

0: Zlato?
1: Ano?
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.

0: Avenue a Škorpíce na rádiu Hej. Ale teď bych tady měl otázku spíše pro fanoušky Metallica. Jestli pak víte, co se dělo 2. září 1985? No? Still loving you. Ano, je mi to jasné a skoro slyším, až tady ve studiu, že víte. V ten den Metallica nakráčela do Sweet Silence Studios v Kodani a zahájila nahrávání alba Master of Puppets, vydané pak 3. března 1986. Je to tak a titulní skladbu Mr. Loutek, jak je to v podstatě v češtině, si teď dáme. A pěkně nahlas na rádiu Hej!
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
2: Jenej.

Master of Puppets. No parádnější zakončení dnešního dopoledního éteru. Na Hey Radio jsme si ani nemohli přát, že jo? Milí rockeři, milé rockerky, já se s vámi loučím pro dnešek, protože čas kvapí. A moc nám nezbývá do 12. hodiny. Máme 11 hodin a 53 minut. No, mějte se moc hezky, mějte se krásně. Užívejte si zbytek středy. Pokud jste v práci, ať vám to uteče. Mějte se rádi hlavně. A buďte pokorní. Akorát, přátelé, s pokorou je jedna potíž. Člověk se s ní nemůže ani pochlubit.

0: Bylo 12 hodin, posloucháte Hey Radio. Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Poslouchám Radio Hey, protože hraju slušný big beat a mě baví zůstat na hejtu.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Haló, je tam někdo?
2: Radio Hej hledá nového moderátora.
3: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
4: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
5: Bylo 13 hodin. Posloucháte
6: Hej Rádio. Hej Rádio.
7: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey, on Hey Radio. What
8: is love? Nebuďte smutní, že lete v krčí. Na rádiu Hey i na podzim zábava klíčí.
9: Radio Hey, the power of rock. The power of rock.

0: Haló? Je tam někdo?
1: Rádio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
3: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
4: Bylo 14 hodin. Posloucháte
5: Hey Radio. Hey Radio.
6: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovolej. Už tuhle neděli 6. září to v pražský sportovní hale Fortuna rozjedou Hollywood Vampires a v dnešním Marotovolej si poslechneme jejich poslední album Rise. Užijte si Hollywood Vampires a přeju vám kvalitní poslech.

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

Barotovorej a Spark. Metal Forever.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.

Ray a Spark. Metal Forever.

0: faintly scribbled and crayoled on a scorching sidewalk. Congratulations.
1: Marotovore je u konce, dneska jsme si poslechli album Rise od Hollywood Vampires, který tuhle neděli 6. září vystoupí v pražský sportovní hale Fortuna. To je ode mě dneska všechno, mějte se moc dobře a budu se na vás těšit zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne.

0: Pojďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněli 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněli v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněli. Kýpa Fest v Raněli 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Haló, je tam někdo?
2: Rádio Hej hledá nového moderátora.
3: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
4: Rádio Hej, na nic si nehrajem. Prostě hrajeme.

0: Středeční odpoledne na rádiu Hey, vaše nejoblíbenější rokové odpoledne. Výběr té nejlepší muziky a zajímavé povídání pro vás každou středu připravuje Petr Havel. Středeční odpoledne na rádiu Hey, to je prostě nej.
1: Rádio Hey.
0: Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě a ideální volba pro všechny pořadatele. qrticket.cz.
2: Hezké odpoledne, od mikrofonu rádia Hey vás zdraví Petr Havel, je dnes 2. září, zhruba 15:17 a my jsme se teda plavmo vrhli do naší společné dvouhodiny, která tradičně bude nabitá nejenom informacemi, ale samozřejmě také pozvánkami nadcházejícího víkendu a nejbližších dní a týdnů. No a aby jsme začali jako vždycky takovou tou praktickou informací, tak se pojďme podívat na počasí. Je skvělý, že bude ještě pořád hezky, září začne být možná teplejší, než jsme čekali. Meteorologové varují o nadprůměrně teplém září, no uvidíme. Každopádně zítra by mělo být polojasno a teploty by se měly pohybovat někde okolo 21 až 24 stupňů Celsia. V pátek to bude podobné, bude to slunečný den a teploty nebo maxima vystoupají na příjemných 23 až 26. Skvělá bude sobota, krásný babí léto, azurová obloha bez mraku a teploty okolo 4 až 27 stupňů Celsia, takže perfektní den a počasí na takový ty dozvuky letních grilovaček. No a v neděli se trošku začne oblačnost kupit a odpoledne se mohou objevit i nějaké srážky, ale pořád se budou pohybovat teploty někde okolo 22 až 25 stupňů Celsia. Takže počasí by mělo být ideální. Ideální je také samozřejmě náš playlist, posuňte sami. Bude tady Powerwolf, taky Drasmus, ale začneme kapelou Palais Royal a jejich Lifeless Stars. Tak jsme moc rádi, že jste si pro poslech radiových vln zvolili právě Radio Hey.

0: ladíte Radio Hey, tohle to byl Power Wolf a No Prayer at Midnight. Já jsem vám každou středu vždycky slíbil, že pokud se to podaří, tak zavoláme pořadatelům nebo kapelám, a dobrá věc se podařila i dneska, protože mám na drátě frontmana kapely Civilní obrana a není to nikdo jiný než Mára Celík. Máro, vítej v éteru Radio Hey.
1: Čau, kamošové.
0: Čau. Kde jsme tě chytli? Máš dneska trošku volnější den, nebo makáš?
1: Jo, dneska zrovna makám na baráku, no. Chtěl bych bydlet brzo, takže nedá se nic dělat i tady ve stranou a musím jít prostě do Monterek, no.
0: Takže dneska nemakáš ve zkušebně, ale dneska makáš na svým.
1: Je to tak?
0: To je taky někdy potřeba. No pojďme na kapelu, jak se kapele daří, jak jste strávili léto, nebo ono to vlastně ještě nekončí to léto, ještě nějaký venkovní akce jsou a budou, ale co se děje v kapele dneska?
1: Je to tak, nás čeká ještě nějaký měsíc našeho velkého léta, velkýho, protože jeden takzvaný 20letou šňůru.
0: Ano.
1: A vlastně letos máme nejvíc koncertů, co jsme snad v létě měli, okolo 40, včetně našeho obrovského šesteráku, kdy jsme měli 6 koncertů v jeden den.
0: Úžasný.
1: A tím jsme trhli český rekord konečně.
0: A jste zapsaný v Guinnessovce?
1: V té české knize rekordů jsme zapsaný, ano. Dostali jsme diplomy a knížky a
0: je to skvělý, je to mimochodem velmi unikátní jako nápad udělat 6 koncertů v 6 různých městech České republiky. Pojďme říct ale aspoň v kostce, kdo neví.
1: Já nevím, že to je tak unikátní, protože jako na všichni jsme úplně magory, kapel kamarádi. Protože to teda bylo strašně náročný jednak na tu organizaci a pak taky na to provedení vůbec jako to zvládnout.
0: Jasně.
1: 6 koncertů, když jsme začínali vlastně v 9 ráno v Brně. A jeli jsme takovou tou spodní vlakovou linkou, my jsme to celý jeli vlakem, jeli jsme vlastně Brno, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Čáslav, Kolín, Praha, doufám, jsme byli všechny. A vlastně jsme začínali někdy v 9 ráno a končili jsme v 8 večer, jo. Takže to fakt to byl masakr a s námi jeli fanoušci, někteří jeli vlakem, někteří přijížděli zvlášť na ty různý nádraží, kde jsme rozbalili vlastně aparaturu a hráli jsme plnou dobrý koncert.
0: No a taky jelo nějaký jádro s váma všech 6 koncertů?
1: Jo, byli tam taky, jo, to bylo takových 100-150 lidí, kteří opravdu si koupili ty jízdenky a jeli úplně komplet celý den od rána až do večera s náma.
0: Koupili si permici.
1: Některý s náma pokračovali až do hospody potom, takže to bylo super.
0: No úžasný. Tak to byl šesterák. Co vás čeká teďko na podzim? Ty jsi říkal, že máte významný rok, takže co vás čeká
1: teď? Je to tak. Čeká nás obrovský milník naší kapely, kdy zahrajeme velký, obrovský, největší náš koncert v historii a bude to ve velkém sále Pražský Lucerny. Posledíme tam 20 let, vlastně polovina lístků už je pryč, prodáváme pořád lístky na Kvertike, tak se mrkněte. A čeká nás tam taky spousta hostů, který s námi jsou spjatý s kapelou, ať už to jsou i další kapely, nebo i herci, kteří tam budou s námi na pódiu dělat kravinky a píčovinky, takže to bude úplně super.
0: Máro, určitě fanoušky čeká velký koncertní set. Asi všechno nechceš nebo nemůžeš prozradit, ale pojďme něco málo odtajnit. Pojďme nalákat trošku na nějaký netradiční věci, které se budou dít ve Velký Lucerně. Co můžeš prozradit?
1: Můžu určitě říct. Ten koncert připravujeme už, vlastně tak před rokem jsme s ním začali. A moc nám záleží na tom, aby to celé prostě bylo krásný, úplně jiný, než jako máme koncerty vždycky. Ale hlavně taky představujeme úplně nový setlist, kde vlastně ty posluchači uslyšejí vlastně průřez celou tou naší 20letou cestou.
0: Ano.
1: Že vlastně z každý té desky bychom tam chtěli něco ukázat, co jsme jako hráli a co jsme vlastně pyšní, ať nám bylo prostě 18, anebo teďkon třeba 35.
0: Jasně.
1: Tak tam ty písničky prostě některý zaznějí a na to se teda já osobně strašně těším, protože nám o to hodně lidi píšou, ty, co jsou s náma od začátku, že jim některý ty starší písničky chybí, že to byly dobrý pecky, tak některý výběr tam určitě uslyšíte.
0: Takže tam budou ty klenoty, které běžně se do klasického vašeho koncertního setlistu nevejdou, tak tam bude ta možnost. 14. listopadu ve Velký Lucerně, 20 let kapely Civilní obrana. Tak Máro, my vám přejeme, ať celý ten letošní rok se vám podaří, jak se říká, na jedničku, ať máte pod pódiem plno, ať se sejde do Velký Lucerny 14. listopadu co nejvíc lidí, ať máte našviháno pod kotlem, ať je opravdu jako peklo, který vy muzikanti potřebujete. Je něco, co chceš našim posluchačům ještě vzkázat?
1: Já bych chtěl poděkovat všem, protože opravdu ty poslední roky, co hrajeme prostě křížem, krážem, republikou, tak prostě vidíme, jak všude je víc a víc fanoušků, nových lidí, a vidíme to, jaký je u nás zájem, máme z toho opravdu strašnou radost, protože jsme vlastně kluci z Vestice a nikdy jsme nečekali, že takhle daleko to dotáhneme, že nás dostanete do velkého sálu Lucerny, to je nádherný prostě. Takže chci hlavně všem poděkovat za to, že chodí na naše koncerty a za to, že poslouchají tak skvělý rádio, jako je to vaše. Hrajete výborně.
0: Máro, je to vaše společná práce. Kdybyste nehrali tak dobře, tak nemáte tolik fanoušků, a kdybyste těch fanoušků potřebovali ještě víc a víc, tak věřím, že Velkou Lucernou to neskončí a ty už máš určitě v hlavě nějaký další plány pro další milníky, třeba 25 let a tak dále, že to je pravda.
1: Jo? A ty jsi fanoušek?
0: Já jsem velký fanoušek.
1: No, tak to je dobře.
0: Víš, která písnička mě se nejvíc líbí?
1: Ricky, co si
0: Já třeba miluju Terezu, anebo každý, to dokáže
1: chlap.
0: No jo, okay. Ale tak prostě nebudu lhát a vymýšlet si něco extra. Prostě Tereza a to dokáže chlap mě baví asi nejvíc.
1: Jdou dobře dohromady.
0: No, určitě. Tak dobře, tak tohle byl Marek Calík, civilní obrana. Pište si všichni do kalendářů 14. listopadu, 20 let kapely civilní obrana ve velkém sále Lucerny. Vstupenky už teď jsou k dispozici za zvýhodněnou cenu na předprodej qrticket.cz. Máro, my ti děkujem, že jsi si udělal čas na naše posluchače. Pozdravuji v kapele a ať se vám daří, ať vám to ladí, ať máte opravdu na všech koncertech úplně plno. To byl Mára Calík.
1: Díky, čus.
0: Čau.

0: Bylo 16 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rap for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Středeční odpoledne na rádiu Hey, vaše nejoblíbenější rokové odpoledne. Výběr té nejlepší muziky a zajímavé povídání pro vás každou středu připravuje Petr Havel. Středeční odpoledne na rádiu Hey, to je prostě nej. Rádio Hey. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě. A ideální volba pro všechny pořadatele. qrticket.cz.
3: Hezké odpoledne, od mikrofonu rádia Hej vás zdraví Petr Havel, je středa, 16 hodin, jedna minutka k tomu a my jsme se přehopli do naší druhé poloviny, naší společné dvouhodinky. Když se dívám do kalendáře, tak vidím, že dnes je středa 2. září a to má svátek Adéla, takže pokud máte kolem sebe nějaké Ádi, Áji, Adélky, tak jim nezapomeňte popřát všechno nejlepší. My taky pošleme samozřejmě za celé rádio Hej gratulaci všem Adélám a to bude v podobě kapely Argema a tohle je ráj. Mimochodem na Argemu, pokud byste chtěli vyrazit, tak můžete v sobotu 5.9. Nové Město pod Smrkem a pokud byste nemohli nebo nechtěli, nebo to bylo pro vás daleko, tak vám všem posíláme Argemu právě teď.

posloucháte Radio Hey, tyhle ta vypalovačka, to byly Rhapsody of Fire a jejich Diamond Claws. Teď mám pro vás dva tipy na pátek jeden a na sobotu jeden. Pokud chcete vyrazit někam na živou muziku, tak jsem pro vás vybral z portálu QRTicket.cz, konkrétně tedy v září 4. Tento pátek od 7 hodin bude hrát kapela Kex, která, pokud vím, tak za svých 45 let snad ani jednou jedinkrát v tomto termínu nevynechala svoje působení právě ve Voticích, takže jedná se opravdu o tradiční místo, kde se schází velká spousta lidí, tam to myslím pořádají hasiči a dělají to opravdu dobře a kvalitní zázemí, takže se můžete těšit nejenom na nějaký to pivko a nějaký ty dobroty, ale samozřejmě na skvělou produkci a skvělou atmosféru. Takže Keksáci ve Voticích tento pátek, začátek je od 19. vstupenky na portále QRTicket.cz. V sobotu se bude konat každoroční festival, tentokrát už 7. ročník v Podkrkonoší s názvem Vršce Fest. Takže 5.9. v obci Vršce se bude konat opravdu pořádný hudební festival, tak jak to mají ve svém názvu. Bude na jednom pódiu letos k vidění a k poslechu celkem 7 kapel. Ten line-up je fakt nabitej, bude tam Titus, Atlantis, Anacreon, Phoenix, Vanaheim, Soumrak Band a Alžběta. Takže Vršce Fest se konají letos 5.9. v obci Vršce u Jičína. V sobotu začátek je už v poledne, takže to bude velký metalový rockový maraton.

0: Daytime Rock on Hey Music Radio.
1: Posloucháte Radio Hey. Já mám teď pro vás pozvánku do Dolan u Kladna, protože tam v sobotu 5.9. bude vystupovat kapela TNS, kterou samozřejmě velmi dobře znáte z éteru Rádia Hej. Toto hardrockové komando 5.9. Dolany u Kladna a my si je pustíme do éteru právě teď. Je tady s Bohem Johnny Lennone.
2: Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: Ladíte Radio Hey, toto byl Anna Johnson, You Don't Cry for Pain. Když se podíváme na takzvané retro okénko, které děláme také každou středu, tak jsem tady pro vás vybral dvě infošky v roce 1347, v roce 2.9. tedy. Proběhla korunovace Karla IV. V Praze byl korunován se svojí manželkou Blankou z Valois českým králem. No a druhá věc, na americké bitevní lodi Missouri v Tokijském zálivu byla podepsána bezpodmínečná kapitulace Japonska, no a to byl definitivní konec druhé světové války. Tak to všechno se událo 2. září. Ono se samozřejmě to událo spousta dalšího, ale to bychom tady byli do rána a to nemůžeme. Já se musím pomaličko loučit, protože je připraven další hudební program. Vy víte, že v 5 hodin už je tady pro vás připraven Matěj Lipský a jeho Krokodýl, Roko Středa a tak dále a tak dále. To všechno znáte, protože jste skvělí posluchači Rádia Hej. Mějte se skvěle, Petr Havel se s vámi loučí a zase za týden ve středu ve 3 hodiny. Čau, ahoj.
1: Tak nám to zase uteklo. Středeční odpoledne na Rádiu Hej je pro dnešek u konce. Díky, že jste poslouchali. Dnešní dávku roku a povídání pro vás připravil Petr Havel. Zůstaňte s námi. Rádio Hej hraje dál 24 hodin denně. A nezapomeňte, příští středu jsme tu znovu. Středeční odpoledne na Rádiu Hej, vaše pravidelná roková jízda. Rádio Hej. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce.

0: www.radiohit.cz.
1: Haló, je tam někdo?
2: Radio Hej hledá nového moderátora.
3: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
4: Rádio Hej, na nic si nehrajem, prostě hrajem.
5: Bylo 17 hodin, posloucháte
6: Hej Rádio.
7: Full time, rock for you.
8: Rádio Hej. Rádio Hej.
9: What is love? Nebuďte smutní, že letuje v kliči. Na Rádio Hej i na podzim zábava klíčí.

0: máme, docente. Tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Aha, už je to tu zase a v rokovějším rochu.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Máme tady středu, rokovou středu a od mikrofonu Rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kulík. Než se dáme do rokový středy, tak tady mám kalendárium, co se událo v dějinách muziky 2. září. 2. září, mrknem na to. Co tady vidím? Co tady vidím poprvně? Tak to je rok 1946, 2. září se narodil Billy Preston. Billy Preston to je klávesista, byl teda především, a může to slyšet třeba na některých věcech s kapelou Beatles, ku příkladu Get Back. Hraje tam na elektrický piano Fender.

Jinak tohle je vlastně poslední, jedna z posledních písní, co hráli Beatles veřejně spolu na střeše nakladatelství nebo na střeše studií Abbey Road, teď nevím, a myslím, že na střeše nakladatelství Apple. A z důvodů policejní asistence toho museli nechat, protože to budilo velkou pozornost kolem dojících po ulici, a jinak Billy Preston byl velice dobrý muzikant. Posunujeme se o kus dál a mám tady rok 1951, to se narodil 2. září Mick Kaminsky. To jsou Electric Light Orchestra a předtím ještě, nebudete tomu věřit, vydržte mi, předtím je ještě Michael Rother, narozený v roce 1952. září, a to je kapela Kraftwerk.

Tak to bychom měli Kraftwerk a teď ten 51. 2. září se narodil Milt Kaminsky, jak jsem říkal, Electrical Orchestra, to je jasný.

Tak, to bychom měli Electric Light Orchestra, podíváme se o kousek dál a máme tady rok 1958, 2. září narozen Fritz McHayton. Simple Red to budou, mám takový dojem.

Pak tady máme rok 1958, 2. září se narodil Jerry Augustňák, což je 10 000 Mariaků, tak to dáme.

1965, 2. září. Doors natáčejí ve World Pacific Jazz Studios v kalifornském Los Angeles svoje první demosnímky. Tuším, že to bylo asi 6 kousků.

Tak se podíváme o kousek dál, co tady vidíme. A vidíme tady následovně, že v roce 1965, a to jsme měli, to byli Doors, ale v roce 1966 se narodil 2. září Dino Cazares, takhle je to správně. Fear Factory, to je docela zajímavá kapela, zkusíme.

Fear Factory. No, tato partička se s tím skutečně dvakrát nemaže, jak jste slyšeli. 1970, 2. září, zatím neznámá art rocková kapela Genesis si dává do časopisu Melody Maker inzerát na bubeníka. Přihlásí se jí 19-letý Phil Collins, který projde výběrem také díky tomu, že hrál na perkuse na desce George Harrisona.

Teď tady máme rok 1971, bude tady dvakrát. A obě položky jsou o prachách, show business. Tak 71 poprvně a 2. září Rolling Stones se soudí s bývalým manažérem Andrew Lou Goldmanem, Oldmanem tedy, o ušlé zisky. No to bývá běžně ve slavných kapelách.

71 po druhý a taky prachy pochopitelně. 2. září Lenny Hart, bývalý manažer Grateful Dead, je zadržen za krádež $70,000 z kapelní pokladny. No vidíte to. Tak jestli máte kapelu, tak bacha na nějaký ochmatáka tam.

A teď se podíváme na jednu zajímavou záležitost, že i když jste slavný umělec nebo umělkyně, tak je potřeba dbát na ostražitost. V roce 2002, přesně 2. září, zloději se vloupají do londýnského domu islandské zpěvačky Björk. Ta spí o patro výš, chrupe a jako nemluvně a nic neslyší. Zloději využijí toho, že nikdo neruší a projdou, co tam všechno vidějí hezkýho, prohlídnou si její domácí studio a čirou náhodou si odnesou nějaký velice drahý nahrávací zařízení. No tak stává se to.

ještě máme krátkou chvilku, tak vám ji využiju, abych vám mohl říct zase něco o kapele Nazdárci. Minule jsme hlásili koncert na Zdárku, jak jsem říkal, a to bylo 1. září, to už je za horama. Ale druhý koncert, já říkám už dopředu, že to bude velká kulturní událost, bude v pátek 18. září, kdy zahrajou Nazdárci společně se sborem hudby ve Vlašimském kostele církve Československé husitské od 18 hodin ku příležitosti oslav výročí 100 let od založení Husova sboru. Tak to byste si rozhodně neměli nechat ujít. Nezapomeňte tedy, já vám ještě jednou připomenu, bude to v pátek 18. září. Nazdárky si zahrajeme, jak jinak.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Tak se podíváme na závodníky. Dneska je středa, jede se druhý hlavní závod velký. A vypadá to, že dneska už jedou. To je fofer teda. Vypadá to, že první dneska bude, nebudete tomu věřit, musím se pozorně podívat. Ano, je to Vašek, právě prorazil, protrhnul cílovou pásku a přiváží traktora a Caligulu. Přeju dobrý éter a posílám tento song Díkes a Vašek Traktor Forever.

Tak to byl Traktor a Caligula a máme tady Jendu z Bochova, to je taky dneska, toho jsme ještě neměli v cílový rovince. Takže Jenda z Bochova a má tady písničku, já vám to řeknu, od Arakainu a Prodavač barev tuším. A je to pro všechny Adélky k svátku a taktéž pro paní učitelku Lenku Orlovskou, která má narozeniny, takže všechno nejlepší k narozkám a posíláme písení.

třetí. Kdo je třetí? Vladěnka. Vladěnka je třetí a má tady jedno docela hezký přání. A to je krásný večer přejít do rádia a neustále myslíme na tatínka Honzíka a posíláme moc pozdravů, tvůj babinec a k tomu Judas.

A pak je tady Míla Hes, zdravím Mílu Hesa, ahoj Honzo, zahraj prosím pro vlašimské rockery Manouvr, tak dáme Warriors on the World.

takže si vlačím široké říšty užili. A já tady mám Pepíka M. Pepík M píše, že by dal Deep Purple, Arrogant Boy. No tak zkusíme to, nebylo to ještě dneska, to je pravda. Tak se do toho dáme.

Tak to byly novější Deep Purple a máme tady lidu, zase trošku přibylo, Paďour, zřejmě z Bukovan, zdravím, a Paďour píše, čus jen do, zahrají to všem pohodovýmu večeru, Štěpánovská parta Almara, Valkýry.

Tak to byly Valkýry a jak jinak než Almara. Martin z Mladý Vožice by rád Bru Dickens na cokoliv. Tak já tam takhle šahnu, co tam najdu. Válka bohů.

Posluchač Roman by rád morčata na útěku, konkrétně Jožu, když je ta středa, děkuji. No tak středa je, to je pravda, to se nedá vyvrátit, že jo, ale jsou některé písně, tak jako když si to budeme doma pouštět, někde MP3 poslouchat s Romanem, tak jako pohoda, jo, ale jako veřejný médium, já si myslím, že jsou asi věci, kterým některé písně o této kapely jsou dokonce i na tuční pokuty, jo, a což bychom neradi. Tak co s tím? O morčata na útěku jej neochudím, Romana, to ty budou, ale musím vybrat něco, co projde. Tak třeba alimenty, to je téměř podobná tematika, ale je to takový veselý, ani proti ničemu.

Tak a máme tady Kubu Louňavického pro všechny holky z knihovny a taky pro paninku z taxíku. Cirkus dneska nebude. No, on bude, protože ho zahrajeme.

Tak to bylo pro paninku Valkeskýho mě dolů, měl věc od Kuby, Čirgus dneska nebude, kruci písk. A máme tady Juráška a Jurášek píše, že by nebylo od věci pro všechny Adélky a zvlášť pro Adušku Bernštýlovou, jestli jsem to přečetl správně, tak přejeme taky všechno nejlepší Adušce Bernštýlový. Přijím. We'll be right back.

pak tady máme jedno přání od milujícího tatínka. Míla píše, ahoj Honzo, zahraj prosím mojí dcerce Anastázii ke včerejším 19. narozeninám. Tak všechno nejlepší pro Anastázii. 19. a Judas nějaký. Co bychom jí vybrali, Anastázii? Grinder.

A je tady Haky z Krusičan, zdravíme Hakyho. Haky říkal, že by bylo dobrý dát praporek od Rubicon River. Prej kluci už nehrajou, už jsem slyšel. A to by byla věčná škoda.

0: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio
2: Hey. Na nic si nehrajem. Od Peťánka a Drahušky tady máme přání. Prosím, něco od Manoveru pro na leteckou cestu pro přítelkyni letí z Brna. Tak jo, no, to jde o to, jestli můžou letadle poslouchat taky rádio nebo z mobilu, tam jsou takový ty opatření, že jo, to znáte, tam to musí všechno vypnout, a, aby aeroplán nespadnul, nebo takhle, nedej bůž. Tak, co jsme vybrali? Vybrali jsme Manoeuvre, to je jasný, Master of the Wind.

Tak a za chvilku tady máme mít jednu opravu, ale v tom jsem nevině. A mám tady, vydržte mi chvilku. Pavlík, nástalej posluchač, buď to Elan nebo Rakajn. Od Elánu bychom mohli dát smrtku na pražském Orloji, ale já ji zrovna teď nemám po ruce, takže dáme Chameleona od Rakajnu. Jo, to je taky dobrý, to je z toho alba, jak ono se to jmenuje, Legendy.

Tak a budeme dělat opravu, milí posluchači, oprava O1. Ale není to mojí vinou, to jako je vzácný případ, většinou vždycky něco zmatlám já. Ale Míla pro svoji dcerku Anastázii nechával zahrát Judas Ginder, teda ten jsem vybral, jako protože stačilo Judas, jenom zadání. Ale došlo k tomu, že tam nějak selhala, u dcerky selhal aplikace, takže to neslyšela. Jo. To se stane, ono, že ty telefony to máte hned, že ono vypadne třeba signál a takový. Tak teď už slyšeji, tak zdravím ještě jednou, k 19. přeju všechno nejlepší. Akorát s tím rozdílem, že nemůžu dát Ginter, protože jsem hrál před chvilkou a tady to jako fungují ty obvody všelijaký, že nemůžu tam jako vpálit dvě skladby stejný za sebou, to nejde. A tak jsem vybral od Judas, taky pěknou věc, pro Anastázii, která má 19. narozeniny, která měla včera, tedy v úterý. A to je taky hezká věc, tohle jmenuje se to Never in the Hero. Tak dáme, tak všechno je lepší k narozkám.

A další přání bude směřovat, hádejte kam. Sorry. Bude směřovat do Mnichovic. Zdravíme Libora, že jsou stálýho posluchače. A ten to vidí na Gaju Messiak. No to je dobrá volba. To má pěknou věc, to se jmenuje Království, tak zdravím do Mnichovic a pouštím.

Tak se na to podíváme, co tady máme dál. Já se kouknu na psání, dneska se to dvakrát tolik nevalí, ale to je dobrý. Aspoň to jde pohoda, co přijde, to odehraju. Pokud to mám teda, že jo, to je taky, taky důležitá věc. A nechcete třeba AC/DC, jo? Tak jo, tak zkusíme.

A mám tady Honzu telefonistu. Honza telefonista si vybral výběr. Ne, pražský, ale to je taková následná deska, že jo. Výběr a skladbu Mobilizace, debilizace. Jinak jako mobilizace naštěstí ještě u nás, to chraň Bůh, aby něco takového, ale jako debilizace ta u nás probíhá, to jako to jede na plný pecky normálně. Tak jo, tak si to dáme. Zdravím, on tu telefonistu posílám.

Tak tedy mobilizace, debilizace a já tady mám dvě přání, které nemám po ruce, ani jedno, ani druhý. A musím prohrábnout zásoby, co máme v cloudu, že by, takže uděláme to takhle, já zatím aj vypustím nějakou nálož, třeba dobrou. Máte rádi Cepelín, já si myslím, že jo, to nemůžu nic zkazit, já si myslím. Takže já dám Dreammaker. A posléze zkusím vyhledat ty věci dvě, jo, co jsou tady napřed.

Tak se dáme do toho, půl je hotovo, znáte to, no půl hotovo, obě věci, tak se vyhrabal archivu. A Ondřej z Poděbrad píše, že by rád Rosu Nocturnu Hlas uvnitř. Tak si dáme, Rosa Nocturna, zajímavá kapela. Mimo jiný, když už jsme u těch Poděbrad, jo, tak 5. to je někde na konci týdne někdy, počkejte, já se radši podívám, tak 5. to je v sobotu, je tam nějaká vernisáž, nějaký malíř, tam bude vystavovat své obrazy. No, my víme na rádiu úplně všechno, jo. To je zpravodajská služba, to jsou proti nám, no víte, jak to říkal jeden z našich prezident, pokračujeme, jo, abych do toho netahal politiku. Tak jo, takže zdravíme Ondřeje z Poděbrad a mělo by to běžet, Rosa Nocturna.

Tak to byla Rosa Nocturna. Pokud máte otevřený stránky našeho rádia, tak tam občas, když se to povede, tak tam uvidíte obrázek alba, hezký, to tam mají, zrovna tam vyskočilo. Ještě tam snad visí, ale za chvíli už ne, protože tam padne druhý. Tak, abych nezapomněl, Petr a Andrejka, Jižní Plzeňsko, Dynasty, Call of the Night. Call, volej v noci. Tak jo, tak pustíme a zahrajeme. Doufám, že to poběží, jo.

Tak to bychom měli, milí posluchači, a je tady Domčas na Čeradce. Domčas na Čeradce, ne, to bude za chvíli. Je tady Jurášek, dneska není takový nával, jo, takže Juráška ševem jednoho a Jurášek to vidí, a dobrá věc tohle, Jurášek to vidí na dělnický štěstí a tlustou Bertu. Dobrý, no. Tak dáme, no. Tady to je.

Tak, to bychom měli a následující skladbu hledám, jestli najdu Tiamat, bychom tady někde měli mít, takže mi vydržte chvilku a doufám, že se to povede. Ostatně, kdo hledá, ten najde. O, to je hromada, kde se tady, byste to viděli, to je síla. Tak, Tiamat a kdo to, jo, Pavel Rumburg, tak zdravíme Pavla do Rumburka. Tiamat by rád, tak se do toho dáme, uvidíme, co z toho... Tak jsem špatně nasadil, uvidíme, co z toho vyleze. Vydržte mi chvilku, a s deskama se musí slušně, jo. Někdy se mi to taky nedaří. Tak jo, tak zdravím Pavla do Rumburka a posíláme.

Tak to byly ty Yamaha, ty jsou vždycky dobrý, já jsem je občasem takhle poslouchám někdy. Tak ty Yamaha, dobrý. A Pavel pro nejlepšího kamaráda Šmekyho dává houby od Mejly Hlavci, teda o Chomůrky, že jo, pochopitelně.

fanství.

Dobrý. No, vždycky vlítnu do toho konce, jo. To je něco šíleného se mnou. Jako kdybych to nevěděl, že tam křápnou těma dveřma na konci té skladby. Já bych ještě byl pro, kdybychom si dali nějakou taškařici, co takhle třeba Drzn Dolls. To je taky zajímavá grupa. Tohle je taky hezký. Já si to někdy pouštím jako na zlepšení nálady, že? Když někdo rozčílí nebo tak, že jo. Ale to se neděje tak často, počal jsem klíjat, že jo. Pohodás, normálně. Tak jdem na to.

0: a coin operated boy.
1: Tak, co bychom ještě dali? Za chvíli budeme balit. Tak já to vidím, když jsme u těch děvčat, jo. Teď, tady zrovna. No, ani nevím, jak se jmenuje ta pivkyně od Dresden Dolls. Tak to přečet někde. A tak bych vám nabít Sheryl Crow, ale ona udělala takový zajímavý projekt. Vlastně se zvala Přátelé, různý takový ty hudební, a natočili živák prostě spoustu známých muzikantů, mezi kterýma byl třeba, já nevím, Eric Clapton, jo. A tam normálně s ním vypálila White Room, původně od Queenu. Ježiši, co, to je hrozný, slyšeli jste to. Původně od Cream, takhle, teď je to správně, no, tak člověk už je starý. Ještě, že nejsem politik, jo, to by, představte si, kdybych tak jako k národu, a teď mi něco vylítlo z huby a ona to vůbec nebyla pravda. Ne, že teda, že se to neděje, teda, že jo, v našich médiích, ale, no, to nebudeme rozvádět. Tak ta Sheryl Crow, White Room, původně Cream z alba Ohnivý kola, tohle jsem naprosto zbožňoval, že jo, Cream, to bylo moje mládí, jo, to byl, jak se to říká, ten, tohle, teenager, nebo to, a tenkrát jsme, že jo, to byly Big Beaty, to byste viděli, no.

dobrý, jo, to jako, ono to vypadalo, že jsou tam i zepelíni, ale ty zepelíni zněli nějak trošku zvláštně, milí posluchači, a vydržte mi chvilku, já tady mám speciální přání, bude to pro Láďu Zdislavskýho, ale než to ještě dám, jo, tak bych si dovolil vám, když už jsme, jo, zepelíni to nebyli, jo, to, co tam hrálo po tý Černý klub, byli to Messi, jo. A byla to předělávka teda a vypadalo to jako, že jsou na stejném koncertě, nejsou, to já jsem tady jako studiově, že jo, tady, jo, zaonačil, že jo, to jsou ty, ta magie elektronická, to my tady děláme úplně běžně, jo, pravidelně na rádiu, to. Tak jo, tak než se dáme do toho Zdislavskýho Ládi, mám pro něho připravený přání, protože jsme trošku vlítli do těch zepelínů, tak ještě jedna předělávka zepelínská, Black Dog, no to znáte, jo, skalní příznivci, nemusím dál vysvětlovat. Ovšem Zeppelin je tam jako hráč, jenom jeden, společně s country, pěvkyní a houslistkou Alison Krauss. No tak to bude docela zajímavý. No a pak dám to přáníčko pro toho Láďu.

Jinak Alison Krauss, jo, tahle ta paninka, nejenže krásně zpívá, ona je to westmanka teda, že ona dělá do country hodně, ale tak ona hraje i na housle. Countrymeni říkají, že jako fiddlerka, že je fiddlerka, ano, to jsou ty, co hrajou na housle. A tak se dáme do toho přání. Já mám pak pro vás ještě jednu cover verzi. Já jsem nemocnej na cover verze, jo. Já třeba normálně, když si třeba pustím rádio nebo něco takhle a neposlechnu si aspoň jednu cover verzi něčeho, tak do mě celý den nic není, jo. Chodím na tělo bez duše, jo. Za bolševika to bylo třeba dobrý, když hráli v rádiu takzvanou populární hudbu, tak to bylo opajcovaný od začátku do konce. To byly všechno kavery, jo, většinou. A bylo jako 80%, jo, tenkrát se neřešili ty autorský práva, jo, nás mnoho, jo, ale tak já tady mluvím jak kniha. Tak Láďa Zdislavský by rád protest song od Daniel Landy. Ako to není cover verze, to je přání, tohle, pozdě.

bezmocí otroků. Pouta schovává občan svobodný, klopí zrak k zemi a ještě pálí jizva krve.

všechno v pořádku v tom našem okolí. Pod teplou peřinou dobře se chrý. Co bolí druhé, nás přece nebolí.

0: Zdravím ještě jednou Láďu z Zdislavského. A teď je tady Hedvika, píše, že si furt něco přejou lidi. A co já? Zase, vemte to takhle, já už bych byl jako ty politici, jo, to bylo zneužití pravomoci veřejného činitele, aby jsme tady vyhrával na rádiu sám pro sebe celý večer, to taky nejde, že jo, to, jo. Ale Hedvice udělám radost, uděláme to fikaně, jo, aby to bylo nic proti ničemu. Já jsem tady hovořil o těch cover verzích a chtěl jsem ještě nabídnout jednu cover verzi, je to známá cover verze skladby Boxer od Simona Garfunkla, ovšem teda v podání skotské kapely The Rollies of Pennyheads. To je docela svižná, takový veselý chlapíci, jirové, že? Svižná, taková veselá parta irská, a takže bych to bychom mohli, a ještě se to bude líbit i Hedvice, jo, a když tak se ještě něco přejte, protože za chvíli na to hodíme loď. Co ono už je chvíli tři čtvrtě, že to uteklo s váma. Tak jo, tak zdravím Hedviku a taky Vaška a Barču, tady čtu. Tak jo, tak aby to mělo plnou parádu, jo, tak bychom mohli ještě třeba jingle, jo, to pro významný posluchače.
1: Na rádiu, hej, neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a Rock and Roll.

Sorry, milí posluchači, tentokrát to byla moje chyba, protože jsem zavadil o myš, tak se moc omlouvám. Jo, mohu říct, že to nějak samo, ale doopravdy jsem čuně teď, jo.

Tak, to bychom měli O'Reilly's and the Pettiheads, Irové jako poleno. A mám ještě tady dvě skladby, ty jsem vybral teda pro vás, ne, že bych si tady hrál sám. A když jsme u těch Irů, jo, tak a vůbec ty Kelti a tohle, tak ono, vlastně my Slovani máme s nima hodně blízko, jako geneticky to nějaký věci, že zkoumali tam, ale tam všelijak oni na to mají všaký ty věci, to poznají a tak, že teda s nima máme, jako že jsme s nima zpřízněni, to je dobrý, no. Jo, to je taková výhoda, že některý, ale zase možná, no, teď jsem chtěl něco říct, ale radši ne, protože znáte to. Starý, dobrý, velký umělec, Werich Honza, teda, ten taky říkal, že jo, že si dával na divadle pozor, když vystupoval ještě v ABC s Horníčkem. A to byl malér každou chvíli, jo, že bolševik to hlídal a tak on vždycky říkal, no, já vždycky to dělám tak, že vždycky říkám něco takový, aby to nějak jako, aby to nebylo to, co zrovna nechci slyšet, jo. A někdy se mi to i daří, povídal. No, tak, takže o těch Irech, jo, takže já to tady nebudu rozebírat, ty národnosti, ale mě jsou strašně sympatický, to asi je to tou genetikou. U nás vystupovala kapela já vám to řeknu, The Hooks. Nějaký čas dokonce tady natáčeli a dal se s nima dohromady Vaše Koubek, jo. To je Vaše Koubek, já jsem osobně nějak dokonce i rozhovor jsem s ním nějak dělal a to je fakt ten takový všeuměl filmař, folkař, hraje na harmoniku, že si znáte, tahací teda. A amatérský filmař a takhle dokonce i měl v rádiu nějaký věci zajímavý. A ten se s nima dal dohromady a natočil s ním album. Tak já vám pustím píseň Vše, co mám. To je taková irská legrace. Mně se to strašně líbí. Ne, že bych vám teda vnucoval svůj kus, to jako ne, ale poslouchejte sami.

tak to byli Irští Hux a Vaše Koubek. A jednu píseň mám ještě tady, hodím do placu. Já se podívám, jestli není nějaký přání. Hedvika by si dala Harleje. Harleje. Ano, napsala kterou, takže Holka modrooka. A to bych potřeboval podrobně ten název, abych to našel. Ale já bych jí nějakýho Harleje našel. Ona... Vydržte mi chvilku. No, co mi to povede. Tak, co bychom tam dali? Dáme třeba, když jsme u těch děvčat, Holka modrooka, co tady máme v playlistu. Co třeba taková Královna noci, no, to by bylo taky dobrý. No a pak dám ještě jednu písničku a tím pro dnešek bychom tu hudební session mohli uzavřít.

Takže tady to by bylo pro dnešek dneska všechno, je to jen tak, takže stačím přepnout. Tak milí posluchači, já jsem tady jako říkal, že ještě jednu píseň pro vás mám, tu tady sisluju a je to, když jsme hovořili, hráli tu cover verzi s tím Simonem Garfunklem, tak jsem vybral album, který se jmenuje Bookends. Bookends, to se jako blbě překládá, to složení na slova book a ends. Jako kniha, konec knihy. Možná se to nechá přeložit, protože angličtina je strašně chudá řeč. Možná se to nechá přeložit jako na záložku třeba. Jo, to by šlo. A je to písnička, která se jmenuje Amerika. A je to takový prostinký příběh. Má to strašně hezký text, takový děsně romantický. Jak kluk s holkou jedou v dálkovém autobuse. Tam v Americe jezdí. Jak je to, to můžu říct, to není žádná reklama, tady u nás takový nejsou společnosti. Jo, Greyhound, to je prostě, to jezdí po celých státech, jo. A tyhle autobusy dálkový a oni teda jedou někam tím autobusem, Greyhound, a normálně ze spolu takhle sedějí na to sedadle a hrajou takovou hru, jakože uhodnou, kdo... který ten, jak to on, ty lidi, že jo, s nima v tom voze, že jo, tak kdo co dělá, jaký kdo je, jaký má profesi a čím se zabývá a jaké je. A takový, jako že třeba tam se říká, že tady je ten je třeba špion, ten má foťák v kravatě, že jo. A pak normálně, pak se setmí už pomaloučku, vyjde měsíc a jedou takovou, jak jsou v Americe ty stepy, že jo, tam je to, že jo, takové, ty roviny takový, ty, ale jak se tomu říká odborně, že jo, taková. A na tou stepí, že jo, vychází měsíc a tak to má, tak to jde do toho závěru romantického. Tak jo, takže si to užijte, tuhletu píseň. Já vám děkuju za poslech a měli bychom se zítra slyšet, co je zítra čtvrtek, to znamená starý desky. Střesky, plesky. Tak jo, tak mějte hezký zbytek středy, užijte si ji, jak nejlíp můžete, mějte se fajn a hlavně držte vlnu.

0: dokončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, vlastně hlubokou noc v této hodině mezi psem a vlkem. Vítá vás po prázdninách starý pes. Co hraje jazz, to jsem já, Honza Kulík. Dneska jsme začali muzikantem, který se jmenuje Charlie Parker a měl narozeniny 29. srpna, narodil se v roce 1920. Já jsem říkal přes ty prázdniny, teda že byly reprízy, tak jsem vydestiloval nějaký muzikanty ještě z konce srpna, aby jsme si ty oslavance užili. Tak tedy Charlie Parker. První skladba se jmenovala Confirmation, druhá skladba, kterou slyšíte, se jmenuje Nemůžu začít. To je standard klasický.

Tak, to bychom měli Charlieho Parkera. Já jsem zapomněl říct, že se narodil v Kansas City v Americe. Jeho táta dělal na jídelních vozech číšníka, máti pracovala na poště, na základní škole chodil zpívat do katolického sboru, na střední pak už nastoupil do školního orchestru. Jeho máma viděla takhle jednou doma, když cvičil na to ságo, tak se na něj koukala a říkala si, no ten kluk k tomuto jde, to jako je dobrý, a koupila mu úplně novou altku, teda altový saxofon Casey Blues.

začal jamovat i s velmi Nobel orchestrama, jako třeba s orchestrem Count Basieho. Tady došlo k prvnímu maléru takovému, že když teda jamovali a on ztratil přehled o změnách a chordů a začal to tam patlat nějak, tak bubeník Joe Jones vyndal činel ze soupravy a hodil mu ho pod nohy jako signál, aby vypadl z pódia. Toho ovšem neodradilo a dal se do skutečně tvrdého cvičení, že byly doby, že cvičil třeba až 15 hodin denně. Láska na prodej, co vy na to?

Teď se podíváme do roku 1940. Tomu zrovna umřel táta, Charles Parker senior, a on opustil McShaneovu kapelu. Od roku 1942 hrál nějaký čas s Hynesem. Tady ovšem dochází docela k maléru, protože v té době stávkovala Americká federace hudebníků. Dokonce dva roky v jednom tahu, 42-44, to je v Americe běžný, tam se stávkuje, ani se nenadějete, jak. To znamená, že se nenahrávalo spoustu věcí. Některé kapely, jak se říká, museli držet krok a moc nevystupovali. V té době se začíná vyvíjet Charles Parkerův styl pro bebop celá novej a úplně velice zvláštní. Bohužel většina těchto nahrávek prostě neexistuje, protože nikdo nenatočil a to je škoda. Ale k tomu bebopu se ještě dostaneme. Night and day. Noc a den, to je standard jazzový. Máte rádi jazzový standardy?

V té době už začal mít taky docela ošklivý problémy, například koncertovali v Kansasu a on peníze, který měl na letenku, utratil za heroin, takže se neměl jak dostat. Navíc posléze taky věnoval jednu svoji skladbu známému drogovému dílerovi, toho pochopitelně sebrali, takže drogy nebyly a musel to řezat chlastem. Začalo to docela hezky. Dopadlo to tak, že zapálil prostěradla v amoku teda. Zapálil prostěradla na hotelu na pokoji a pak po hotelové hale běhal úplně nahej. Takže ho sebrali a byl hospitalizován v psychiatrické léčebně Camarillo State 6 měsíců. Pokud můžu já něco říci, muzikanti jsou tak trochu jako zvláštní lidi, ta muzika, že jo, s člověkem udělá hrozný věci, ale já bych mohl vyprávět, jo, to byste nevěřili, ale zase by jsem se rád vyhnul žalobám, tak to necháme na jindy. Loverman, to je další skladba, kterou když natáčel v roce 1946, tak v sobě měl litr whisky, tak měl teda pěkně naváto a děli se pěkný věci teda v tom studiu. Ovšem, tohle je nahrávka z roku 1950, takže nemusíte mít obavy, že byste jako posluchači došli k nějaký úmě na hudebním zážitku.

V době jeho největší slávy ho taky trápily tyhle ty problémy, protože jak víte, heroin a alkohol, to nějak nejde dohromady. Byl často považován za nespolehlivýho, spousta muzikantů z něho bylo na prášky, ale zase na druhou stranu byl to pan saxofonista, to je pravda. Jak říkám, můza si vybírá tu daň a když si znáte ve svém okolí nějakýho umělce, nemusí to být muzikant, může to být divadelník, herec, třeba nějaký velký, slavný, tak víte, že to s nima taky není dvakrát lehký. Tak to bychom měli a my se posuneme na další skladbu. Na tomhle vinilu, co se mi točí na gramofóně, jsem tady vybral docela pěknou brázdu, která se jmenuje Je nejlepší čas.

Takže je nejlepší čas dát něco výpopu. Já tady mám poslední ukázku Charlie Parkerem a to je Žabí skok. Zbývá pouze dodat, že zemřel 12. března 1955 ve věku 34 roků v Novém Yorku. Když ho v nemocnici ohledali, tak to vypadalo následovně, ačkoliv měl 34 roků, tak jeho tělo bylo v takovém stavu, jako kdyby to byl 55-letý a možná ještě víc starý člověk. Tyhle ty věci člověku skutečně nepřidají. Možná to má taky původ v tom, že v 16 letech prodělal ošklivou bouračku v autě a byl dost potlučený a dostával silné dávky morfia proti bolesti. I to mi mohla být příčina. Při jeho pohřbu to bylo taky problematický, protože vzhledem k neuspořádaným rodinným poměrům, svým teda, protože měl de facto dvě ženy, tak se to tam nějak špatně řešilo, ale nějak se to dalo do pořádku, dokonce si to vzal na starosti v celou tu organizaci pohřbu a všechno Dizzy Gillespie. Jenom taková veselá příhoda z natáčení, traduje se teda. Ještě jednu věc, aby toho nebylo málo. Na jeho náhrobku je místo altky vyobrazený tenorový saxofon, ačkoliv on hrál na tu altku, ale to už je taková drobnost. Takže Žabí skok, za chvíli jingle a po ní bude oslavenkyně.

Tak tady Dinah Washington, naprostá klasika, Dotýkej se mě v noci, Teach Me Tonight, narozená 29. srpna 1924 ve státě Alabama v Americe. Už na základní škole zpívala gospely, na střední pak dokonce založila vlastní gospelový soubor, který vedla. Ovšem písně, který vám tady předvedu, víceméně gospelový teda nebudou ani náhodou. Tak tedy, první písničku, kterou vám s ní přehraju, je trošku drsnější povahy, jo, jmenuje se to Ďábelsky zkažená holka. Zpívá se tam, podívej se, já jsem tak hrozně zkažená holka, fešáku, že nějakou tu romantiku si můžeš strčit za klobouk.

O Dianě Washington už jen krátce, protože je poměrně málo času, jak se tak dívám na hodiny, dosáhla mnoha úspěchů. Například v roce 1986 byla uvedena do alabamské jazzové síně slávy a v roce 1993 do rock'n'rollové síně slávy. Bohužel teda už in memoriam. Mimochodem to byla nejen zpěvačka, ale taky pianistka, hra dobře na vibrafon. Zemřela, a já vám to řeknu přesně, 14. prosince 1963 ve věku 39 let. Tady se jednalo o barbituráty, ale nehledejte v tom nějakou narkomanskou divočinu. Ona měla totiž dost problémy se spaním, špatně spala, brala na to řádně předepsané léky a nějakým nešťastnou náhodou zapomněla, nebo co, to nějak špatně prokombinovala a bylo vymalováno. A s ní si ještě dáme blues od Louhánovi Johnovi a to je s Dianou Washington vše.

0: Tak to bychom měli Dinah Washington, ještě jsem zapomněl říct, že taky byla nazývána, tuším, královnou jukeboxů, ale snad jsem to už neříkal. Ale ještě, co bych vám dal na závěr. Já jsem tady hrozně dlouho hledal píseň Půl párku. Krásně to naspíval Jirka Suchej, když si v Semaforu hezky to měl udělaný. A nebudete tomu věřit, jsem říkal, někde Voskové s Verichem, to tam taky dělali, to musím mít, on zobrátil celý rádio z hůru nohama, že jo. A nakonec jsem to našel. Takže si dáme Půl párku s Voskovcem a s Verichem. Já vám děkuju za poslech, milí posluchači. Mějte se fajn a při příštím starém psu, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodiích naslyšenou.
1: No jo. Tak co kdybychom zaspívali něco o půl páře, aby nebylo nedorozumění.
2: Mužíček skromný velice, stou.

0: Jak se vrchní nad stůl sklání, mužík mu šeptne své přání. Ticho se snese nad sálem, když vrchní zahřmí lokálem.
1: Půl párku, prosím vašnosti, a půl párku. Ten host si přeje půl párku.
0: Rozpačitě řek mužíček, prosil bych k tomu chlebíček. Vrchní hlasitěj než třeba řek.
1: Půl párku, žádnej chleba.
0: Půl párku, půl párku.
1: U nás půl párku se neservíruje chleba.
0: Mužíček velmi zesmutněl, na celý párek však neměl. U stolu sedí jak pěna, lokálem zazní ozvěna. Půl párku.
1: A už nic víc.
0: Půl párku.
1: A bez hoštic.
0: Půl párku, to je bez chleba.
1: Ten hosti přeje půl párku.
2: Poslouchali jste 237. vydání pořadu Starý pes hraje jazz.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

straně. Zůzdím pál plamen jako zlý tesaně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si...